směrem směšný a pivem zmožený. Zvítězí vždy státní princip, ostatně mají to vrozený. Konzum žvásnu denním chladem, vzdušná klec jejich obydlí. Historická životní moudrost, bačkory z hubací židlí. Hlídací psů v uších štěkot, práskání, vyčekrájí vzduch.

plyšák smyslů zbaven, v jeho stopách kvačí řek. Proč pak tenhle zvěře úprk? Svou měšku už si znaven, máš moc krátký nožičky.

může bejt, že jen si hrajou, zábavně se jen tak honějí. Avšak co ty doširoka rozšíření zorničky, pravý důvod bude jiný. Něčeho se oba bojí, možná smrti kmotřičky.

chardonnay. Neboť jsou chycený trýzní, škytajících si cenou.